0: z nasledujúceho gratulačného listu, ktorý je adresovaný vám, pani Margita Maďaríková z Vaňovky, k vašim 55. narodeninám, čítam. Drahá Gitka, pred krátkym časom si svoj krásny sviatok mala. Aj my ti z hĺbky srdca chceme blahoželať k tvojmu krásnemu životnému jubileu. Prajeme ti veľa lásky, radosti, zdravia, pokoja a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Buď požehnaná a buď požehnaním pre druhých. To ti z celého srdca želá otcino Tomáš, sestry Terka a Danka s rodinami.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě,

сердце, о зраде, о světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

ikony. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

S pod rukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Dobre nam je tu, nie odišla by som ani za celý svet, čo by mi dávali tam, aby som opustila tú našu Oravu.

0: U tety Betušky som s vážnou témou nepochodila. Tak prejdeme predsa len na veselšiu. Lenže tu som už brnkla na dobrú strunu. Teta Betuška, keď ste boli dievčaťom, tak to občas večierkami mládenci postávali po podoblu očky.
1: Ja som byla rada, keď došiel nejaký pekný a veru sem, mali sme také malé okienko, také polovičný a tak ja som byla tak šikovná, že ja som sa první podívala, kdo to ide. A keď sa mi nelúbil, veru sem neotevrela, zaťukala na tie dvera, ale veru sem neotevrela. Ale keď som si vystrihla, že ide nejaký, ktorý sa mi jaksi kto trochu vidí, alebo trochu jaksi je mi povúli, veru sem si potom aj poskočila. Tak som utekala k tým dverám šikovno,

0: No ale potom povedz, chodívali ste aj na svadby a na zábavy hrávať.
1: Pravda, no zábavy a svadby, no to bylo stále, to bylo každý týdeň my sme... A tenkrát bývali svadby v pondelok.
0: Áno?
1: No a koľko razy sme mieli až 3 svadby jedno za druhým a to sme hráli celý týdeň až do pátka.
0: A vydržal si to?
1: No, to horší bylo ze ženou, tá, keď to musela doma vydržať. A musela krmiť konie a všetko možné a jezdiť na nich.
0: Je.
1: No, ale tak to bylo.
0: Tak to bylo.

0: Aj to pred nás na ulici, jak sa sem núze šel.
1: Výborný spevák. Nie je div, že sme sa potom točili len okolo piesní.
2: No, Klementu, a takto k muzikám si rád chodzíval, co?
0: Ej, veru rád, od malý.
2: Nepamatáš sa, že co si rozkázal?
0: O, vím.

0: mi, že proč, že ukradel jsem na mijavě koně, už si jdu, mijavě ne pro ně, mijavě ne pro ně.
1: Klementu, ty jako takový zpěvák a chlapčisko sůcí, pravda? Ano. Kosírek jsi mě zaširůchem, chozíval na ty svatby zpívávat a tak rádi se měli, nebo všady dovede s veselost a dobrou náladu. Ale já si vzpomínám, že ty si tak říkal, že jsi velice rád zaspíval takovou reskou pěsničku Švarná dzevčina. Pamatáš se
0: ještě? Pamatám, ještě trochu, tak vím, tak částečně, ale...
1: Spustí.
0: Jaká to je?
1: Švarná dzevčina. Aha.

0: tom, ako správa o vypuknutí ozbrojeného povstania na Slovensku zapôsobila na príslušníkov prvého československého zboru, ktorý sa nachádzal na predpolí Karpat, hovorí veliteľ generál Ludvík Svoboda.
1: V éteru sme zachytili hlas banskobystrického vysielače. S rozechvením sme sa zaposlouchávali do slov určených celému svietu a přece srdcím Čechů a Slováků nejbližším. Vzplálo slovenské národní povstání. Blahopřáli jsme Slovákům, gratulovali si navzájem. Propuklo veselí, radost a nadšení zachvátili celý sbor. Vojáci se objímali a chlapsky se líbali. Nikdo se v tu chvíli nestyděl za slzy. Jak ani jinak nemohlo být. Příslušníci sboru si vroucně přáli co nejrychleji být vysazeni na Slovensku. Každý si uvědomoval svou povinnost vůči povstání. Každý cítil odpovědnost za to, aby fašistická vojska nezadusila povstání a neutopila ho v krvi statečných povstalců.